přišel čas příběhů, zrásek na kůži si číst, vymílá chvilky z podbřehů.

pohody, naslouchat dešti schovaný pod schody, na zahřátí deku, rum a k jídlu veku, poslouchat se a nemluvit.

0: létají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudebníci vybavují u kávy, topič si nad klávesnicí vyhrnuje rukávy. Sedí topič u piana, preluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou. Pojedou.

úst mi stoupá pára. Slova tuhnou na led.

Slunce, jasná obloha a nezaprší, a nezaprší, a nezaprší ani za Boha. Johanko, až se tě zeptá soused, co jsem nazbíral, řekni klíďo, píďo, houby s voctem, co bych zapíral. Kam se koukneš samej houbař, jich jak hub po dešti, aké bude počasí, taky nic moc nevím.

koš, houby mu potom, já vím svý o tom. Ať má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej

ani o choroš, což měl jsem pech, mám prázdný koš. I bedla jedlá, fuj, nebyla jedlá. Tamhle noha klobouk v křoví, rozklovaný podhoubí od ptáků v nízkým boroví. Samotná vajíčka smažím, držím půst a místo hub, suším ústa otrávený, nenaložený jsem z hub.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrárním pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než v mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

upelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranní pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nebě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Vátrlo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba.

pravda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Asi se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

tebe je i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

pravda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

0: děti. La la la la la la.
1: Rybky, co drůžičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Odkapávají jedna za druhou paličkové bubínky, rytmus hledají. Sousedé si před usnutím, co si šeptají,

obrázky z kolejí, jak ptáci vyletí,

ani vodka, ani led, jen bezejmenné přítmí. Kdo zkusí to dnes první, jistě pohoří. Ani potom, ani teď, světla výkladní skříní, kdo tě nehřeje a přitom

Ani bouře, ani blesk, možná občas trocha slzí, někdo dotkne se tě zlehka, už jsi promoklá. Ani touha, ani stesk, ale člověka to mrzí, že v takové chvíli

lampičky ani plyn, ale dáš si pár tahů. Všichni, co tu sedí, jsou tví staří přátelé. K sobě nebo k ním, v tomhle kolotoči vstává.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
2: Těšíme se na vás!

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

Zahradník z přívozu pleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s melenkou lenkou. Za oknem zvadlé muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají slabce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Z cinkotu jehlic rodí se ozvěny, na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna, rodiče v slzách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole, někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole, po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaních, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků. Pak prudký liák umyl i výlohu a já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou, tvoje stopky v trávě leží. A tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

Chvíli čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: krátce po páté.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

večeři, na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře až do

jednou hezký kluk, tak si to řádně oslavím. A celý týden budu naštěstí a na krásu si být. Až budu jednou hezký kluk.

čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánku.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ni skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí a dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky. Film není vhodný pro nenáročné diváky. Dobro vystřílelo zlu mozek z palice. Hlavní hrdince to trochu cáklo na líce. Cáklo trochu i na role vedlejší.

a pak zaseklo zlu kříž s Ježíšem do lebky. Nějaká břečka stékala jim na trepky. Ježíš byl rudě lepkavej, nezbyla na ně

z Anglie, už duní Václavák. Už jdou buraní z Anglie, už duní Václavák. Dřív než mi na boty napadá,

varů jsem zpátky Rus za Rusem. Už tou z Karlových varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabí, odjedu svou ksenofábí. Už tou z Karlových varů jsem zpátky Rus za Rusem.

0: paní z Anglie už duní Václavák.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš.

pokornou svou hlavu sehni k ramenům. Kyrilie, Kyrilia, nevěř Boleslavu, bratru krutému. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči

máš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Hodovali pili, Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na Německu

do Němec. Řízni stříbra k tomu, co za divná věc.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Povídala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy,

ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vaty kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt, povídal pan řídící, ať napíš.

konfeta, krása letící vzduchem, kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Lásko, už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mne to bolí.

tvé slzy jsou jako protijed. Stékají po tvářích někam dolů, až tam,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Radio Folk, plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again.
1: Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where,

se dopředu, většinou sám. Nenávist nesvedu, nepředstírám, dokud to trošku jde, nebojím se zmatku,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Dobře 2000 let hledám kouzlo, jak se octnout uprostřed

0: Zvoník v srdci přestal být.
1: Eva přišla pozdě domů, zapomněla zavřít byt. Ustlala si postel bílou,

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Hudba Horeb.

dnes na nebe zářil žlutý pán, vlasy rozcuchané měl do všech stran. Skrz okno vstoupil, aniž by zaklepal,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vyprahla a rozpukaná zem,

Plán budu psát, k tomu stránek mi tisíc nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát. Všechno, co jen srdce

zvukové vlny se šíří a slova, co nezahynou. Na jedné ruce ti spočítá, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nic.

zítra hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

možná i vlitví do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom.

0: dneska pěkný.
1: Máme dneska pěkný.
2: Máme dneska pěkný.

najít ve svém nitru pravý klid. Tvá ústa sládnou loučením, jiný je ocením.

poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve Škodovce tisícovce jezdím denně.

ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu, za mnou hledí její smutná očka.

přijel jsem slepici cestou do Hradce, přijel jsem vrabce a takhle se vám blížím k Brnu a pak jsme asi týden jedli srnu. Už budu Michalo.

do mě vycídíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí pomněnky. Pak budeš tichá a vonavá medem, tak jak to žádná jiná nedovede. Zda za to stojí,

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

Začal jsem před pár dny chodit s dívkou z kavárny. Rozumí mi báječně, jen nechce prozradit, kolikže její let, jak dlouho jí nosí svět. Ještě že mám pro tohle to vyvinutý cit.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic. Kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říká mi ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říká mi ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

Jo, to se jim žije. Že všechno vědí, to o sobě si myslí, hlavně jsou nezávislí, jak s oblibou tvrdí. Se sociálky čekají na dotace a každý studovat chce.

názor postrádá pointu, potáni si z jointu a budeš mezi svými, co na tom, že chvíli budou hřešit.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

něco říct, ale nevím jak. O tom, co je za námi a co bude pak.

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až vítr a déšť, ty kapky ledový, ty na ramenou začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl, postel nebo kousek místa někde v podkroví.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Čekává na mě u předměstského kina, v kostýmu z rozervaný plachty.

snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko a

srdce a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.
1: Čerstvý vítr, plachet, Rádio Folk.

co bude pak, až svoji píseň nedokončím? Na kousku papíru tu zbude jen pár vět. Co bude pak, až ráno neotevřeš oči? Co bude pak a jaký je náš svět? Za co dát život a za co nikdy neumírat? Co po nás zůstane tu na světě? Co lepší je, zda pochybnost či víra? Proč žijeme na téhle planetě?

Jak klidně spát, když děti umírají hlady? A jak se smát, když na druhé míří zbraň? Proč já jsem já a proč jsme právě tady? Kdo nad osudy řekl, tak se staň. Tak ptáme se bez odpovědí, jako děti. Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět?

A tak se ptáš a těžko někdo odpoví ti na všechna kdy a jak a proč. Zázrakem je, že ještě slunce svítí na ten náš velký vesmírný kolotoč. A tak se ptáme, ptáme po staletí a jen tak sčítáme si miliony let. A naše galaxie nekonečně mletí, tak takový je

kočárem z Vídně přivezli mě jednou v zimě. Do kupek sněhu na Vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyzáblý a hladový jak lund, český fousek, der Čechyše hund. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Haf, haf. Ve stáji u koní je teplo, i když venku praští mráz. Za misku vody, za pár kostí, pane hrabě hlídá vás. Diví vlci chodí lesem za zvěří a já sám jediný u dveří. Haf, haf. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu, daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že grof mi neodpoví,

a já se snažím být vděčen za podrbání od pána a jeho slečen. Užiten kočí padnul kdesi v zákopech u Verdonu a já furt vyjdu na lunu. Když zlátne listopad a z lesa slyším střílet a z nebe do rybníka padají kachny bílé, u svého psího srdce cítím divný chlad, že bych rád, taky rád. Haf, haf. Za rok či za dva, až to přijde, já to vím, na hrob mi dejte malý český vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes, natož pes, natož pes, natož pes.

rozespátý marně hledám oči tvé a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat

krev dožil mi zas vlejte. Zpíval bych rád ty starý zašlý songy, dobejvávali pecky.

zdomácněli. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

kšeftům přivevnil hned. Nic platná nebyla, Kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

0: tady.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!
3: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

je slunečný den, tráva se vlní, po plece koní vysoká, v uších mi hvízdá vítr a prostor plní, vlčí mák stébly proplétá, ať si třeba zlomím vaz, rychlej běž, dobře se drží, káněte hvist, je možná boží hlas.

vás, rychlej běž, to přesedržím, káněte hvist, je možná boží hlas, veliké tajemství na dosah leží, okraji světa, když dojedeme včas.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Před nějakým časem začal jeden chlapík bastlit něco, co se podobalo hodně velké kastli. Ptali se ho, co to bude, a on, že prý loď, a přitom byl na míle od jakýchkoliv vod. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Nešlo jim to do hlavy, když viděli tu váhu. Brzy měla na délku loď dobrých 300 sáhů, 3 podlaží nad sebou a zavalitý trup, k tomu pěkně z boku velký vyklápěcí vstup. Říkali o něm, tomu straší ve věži. V tom vidí, jak míří k lodi žirafy a sloni, zebry, sovy, medvědi a též chameleoni, hadi, krávy, nosorožci, mouchy, pavouci, kolibříci v klokani, vždy pěkně po dvojici. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Po zvířectvu nalodil se přede všemi zraky, sám se svojí ženou, synové a snachy taky. Z břehu na něj hulákali, když tu vrata řach, beze slova zabouchl a zmizel v útrobách. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Pak se ale spustil déšť a velká voda v ten den zaplavovala vše kolem nevídaným tempem. Ještě zaslech, nenechávej nás tu ve štychu,

moje ruce mě vzali z postýlky. Byla zima, studený ráno, na botníku u zářících spirál jsem se hřál. Jak se strefit do rukávu košilky, na stole kakao přechystáno. Punčucháče, mami, ne, ty mlč,

Bušili do mých zad, když se teenager vracel až ráno. U botníku říkal, mami počkej, nebij mě, já ti to vysvětlím. Co pak asi jsem tak mohl povídat, na stole oběd, za snachy stáno. Zpytoval jsem svědomí, ale myslel, že všecko už vím.

kopcích Byranci zvlnili nebe.

nějak mi nejde spaní. Galino, pražák na vinobraní. Galino,

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy, zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.
1: Čerstvý vítr plachet. Rádio Folk.

zas půjde slunce oblohou čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

nezaslech. Klarinec pokoje, vím, že jsem samý spěch. A ty už si dámo, víš, někdy hodiny klamou a cesty zůstávají na patách. S jarem jsou bledule, kurýrem dobrých zpráv, teploměr na nule už k oblakům stoupá. Noc byla na slova skoupá.

0: kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjaří jen kousek od domova. Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bouří, před lety.
1: Před mořem, před bouří, před lety.
0: Poznáš ten stín.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad pod nebem?

bylo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Viděl jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene nebo z čela. Někomu zřejmě slítla a on si toho ani nevšiml. Tak je to s každou láskou, tak je

šel jsem v plátě.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

až tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli.

Lano se mu třeba pobili. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence,

zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtulky, co víc.

nevím pro koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

Noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští,

zastavit snadská vykouřen zrak, utírat jídro celem, spatřit kořen kůlčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře, poudlení, éterické oleje pak, vykousat strach logů.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out
1: and touch me. Po Pražece plavili se na pramici. V praškole neznali

snad zlomí prokletí. Tvé rozervané srdce zacelí v obětí.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ni skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

oděrka v srdci, citlivý místa, musíš to střebat.

slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

0: protáhla hnojem, do dneška mi šrámy srdce vroubí. Jakoby jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo noci letní.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, z cenných

odpor stremek, lásku zbalit kufry nedonutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor stremek, lásku zbalit kufry nedonutí.

ale když se srazím s volem, lituju, že nejsem golem, vidím, že se zázrak nekoná. Někde voní Mariánka, za Rumcajzem letí Manka,

Vlaky odjíždějí do vzdálených krajin a vezou lásky dávno ztracené. Svůj smutek úřadům

jsem špatný učitel, co opustil svou školu. Filozof vržený do náruče drog. Když míchám Kuba Libre, tak trochu šitím kolu a šetřím vodou, když si vařím grog.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šak jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářský klíč.

ne tvůj život, Marie. Plyne tvůj život,

Ale ty chceš něco víc, ale co to vlastně je, nedokážeš říct. Tak mám ti dát klíč, nebo sladkostí kornout, mám přinést bič a poslušně se ohnout, mám se hodit do kvádra.

koníčky moje, kdo pak vás napojí? Kravěnky moje, kravěnky.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý

sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás trop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si Bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro Boha, Tomka, to je kus zlatem kovaný.

Pop ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řekl, já vám pomohu. Tomka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob tý noze vohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tomka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha, Tomka, to je kus zlatem kovaný.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro boha Tonka, to byl kus a už je pod hroudou. A já jí zpívám do svý blues a roky.

chatách jsem sedm nových strun. Made in Hungary. Na svoji starou kytaru. Z prasátka vybral pár korun.

zas v šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpétum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na

0: vždy od sličky, na chledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: Ale snažil jsem.
0: Dokonce i na basu slově.
4: To si radši zaspíváme.

Probouzím se na gauči, polámaný rozlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci. Na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

Pořádný chlap. Pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece nebudu tě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

psí stesk mi rozrazil red, na kapu kolem krev. Ach, jak marnou, marnou berlí, je mi někdy vztek. Dělám rudý značky na stránkách tvý poezie, asi abych po nich našel cestu zpátky. Emily, abych věděl,

vyškrtaná jména. Chtěla si něco říct,

0: si vypijeme na zdraví.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: nebo že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha,

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: která kosí blíž kraje.
1: Sluka.
0: A kachna vodní s peřím zelena.
1: Kachna.
0: Jak duhovými barvami, když hraje.
1: Nechceš chlebíče.
0: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
1: Už to prostě nechci nikdy podstupovat.

0: Večírek jedna báseň.
1: Divé mechy.
0: Sovovy mlýny melou pomalu a jistě.
1: Puškvorc.
0: Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené sny. Zrývej mne, zrývej, nekonečno.

0: řečí.
1: Seberte mu brejle!
0: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho!
2: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem království.
0: Vypadni!
3: Surové křiky!
0: Dveře jsou tam.
2: Odcházím smrtelně raně, v hory snů, v makrokosmické hory.
0: Tak dobrou makrokosmickou noc.

vlas tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí s

Tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. Říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už

ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie,

Tančil jsem s Marí ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava, dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

mrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě.

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů. Ještě je studna, vůně a dotek.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

čunky v chatě, aby sis tak o mě hochu nemyslel, že jak vlezu do lesa, tak už mám plný gatě. V tej chvíli vošel do příběhu Petr Vlk, osamelý strážce snou a divočiny.

chlad a zúfalo túži rozťať mrtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy bych ty vole nezamířil na lidi. Počuj, bratku, zbraň je tvoja, to sama netýká. Co tu vlastně chtěl ten vandrák a v noci?

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Zdálo se, že vidím všeru tvou tvář za vlahých podvečerů, když měsíc svítil od severu.

tam ho přikrej a buď na něj zlej. Kdo slovíčko dobrý o tom kraji cekne, je dočista blázen a ty se mu směj. Kdo Kanady prodřel v tom pohřebním koutě, kdo šedivý vlasy z tý hrůzy teď má, kdo viděl ty stíny, co do hrobu zvoutě,

nás neskočí. Vá, vá, vá, vá, vá. Potvora jedna zlověstně hučí.

Hranka přijel. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost, tož to jsem nečekal.

0: co si počít. Ráno, než si protřeš oči, doveze tě k nám. Hubky, dubky, z jabka, šlubky, doveze tě k nám. Budliky, budliky, švestkový knedlíky.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

momentem, že sám. Na chodníku hrál tam chlápek nějakej hit. Zakotvil jsem, tiše poslouchám. Vytáhl jsem 10 liber, ty jsi dobrý hráč. A on thank you very much. A spí.

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším ti psát, obojí téměř marně.

to, že jste zvědaví, tak tuze dnes čistého vám nalijí. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie, díky za ten pohled. Marie vzala sklenku mléka,

když to viděl, řekl, že no, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou,

ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled.

srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli. A tak jsme umřeli.

když muži se seberou a jdou lesy kácet, třísky lítají na ten náš svět.

slepený. Ta moda táhnout na sever.

řekl jsi mi, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se tě u nás líbit.

problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zaduněli tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku.

0: Hum. Hum. Hum.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví prout, je ti zima a ty se ztrácíš.

a nohy tě zebou. A na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš i ve mně, já tebou.

hodin. A zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí. Zbyde ta vůně, prázdnej chlad.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dal vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer se slunce v krvi utápí, i rána znám, jsou jak jabloň z jara bílých.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika. Byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Nejdřív dá ti na vědomí, jaký chybí obětí, sotva 10 minut na to, sama vysmíká se ti, tak ji nechám a jdu ven, vždyť co víc tu zmůžu jen, opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Už jsem jednou nohou venku, ona vzdychá ve dveřích, zůstaň se mnou, copak nevíš, jak se bojím příšeří, tak se pozdržím a hned, že prý přeháním, ach teď opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci.

věčně mění směr. Ale foukat sám sobě do pachy, to se nesluší.

dan, dín, dan, svému povolání je kruté jako oběti hornictví. Na pomezí nic nedělání a odevzdání

už musím nějakej chlet. Do titulku Brajlit v kultuře nám dneska píšou Hudeček má nový hmatník, to stojí.

Radio Folk. Nic víc, nic míň.

ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

Byl jsem kostel v Sudete, do hámu navracel svý dům. Schovával obrázky po dětech, od Prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcích, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem.

Koupil jsem kostel v údolí, ve strání hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly,

neděle podvečer. Vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený,

ten stín, co nejde vyplašit. Ví o mně, já vím o něm. Oba se stejně kladou.

dívám se napravo. On zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

kdo první vystřelí, kdo první padne. Světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe. Na duši stín a víru v sebe. Stanice touha,

je král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí, dole je tma.

Když kráno z luk se mlha páří, přichází na mý mládí stáří, to k času zří se v kapkách rosy a já zas myslím na koho si.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych opřel.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síl, tužku a papír, najdi si víru, svý písmo svatý.

0: než odletím s Radskem domů zpět.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

své klid. Uhlem jsem do týla vmaloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína sklínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat,

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

mlčet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si krajíc, ale hlavně, hlavně, nedej bože, ať po nás nezůstane něco navíc. Až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí, někoho liší.

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

spali jsme v obětí. Vzpomínáš, stále vím, že umím vykouzlit smích.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastně.

Zpíval u dvora výsadou zpěváků šašku, co sloužili k zábavě králi. Nestát před kdejakým písařem v haptáku a říkat králi, co jiní se báli.

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo.
1: Nezřív našli jsme si starý sečí důměm, starý prázdný krám. Pár starý kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim

slámy. Nemůžete takhle hulit, chlapi.

les kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světáku z bodčováku se slámy a v níli bez vedech hned.

poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních Escherových schodů.

beze slov ukrojil dva tlusté krajíce. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních

Utrh jsem růži, na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce, proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani okvětní lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři růži, co vedle mě

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraj. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji,

0: Utrh jsem růži a stojím najednou na samém konci cesty. Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně. Podmínky příměří já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, její květ do rána zvadne. Zavírám oči. Jste volná.
1: Nechme si přání, aspoň jedno nesplněno. Jsem pane růže,